Toto bolí, taky jsem dá. Ten můj nekvůrtiš, co to doch eigentlich ne frá.